jestli tady si a nemáš to, co chcem, vypustíme psi ven, jak pan Burns. Pak ti přejedeme ksicht našema kolama BMX. A bude, vole, budeš vědět, že jsou místa, kam nesmíš, vole.

to zas budem háj. Olda má privát, jeho rodiče odjeli na chatu, vrátí se až v sobotu. Všichni ze sídláku moc dobře ví, že to u Oldy bude hrozně dobrý. Vodky, rumy, joint, 1000 piv, co víc chtí. Z repráku nás ilmí.

0: vzpomínám je, jak met. Zpátky do dnu v roce 94, 95. Zpátky do dnu, kdy to bylo čistý, jasný, sladší než teď. Ňami, ňami, ňam, jak met. Některý z nás už si nejedou, s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, je čas to posunout.
1: Hip, hip-hop.